0: Mercosur je sdružení několika zemí Latinské Ameriky, které spolu uzavřely dohodu o volném obchodu. Také je důležitým obchodním partnerem Evropské unie. Ta se již dlouhou dobu snaží obchodování s Mercosurem zjednodušit a zlevnit, ale stále se potýká s určitými problémy. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu budeme hovořit o tom, jaké příležitosti a výzvy obchodní dohoda s blokem Mercosur představuje a jak Unie upevňuje vztahy s tímto velkým obchodním partnerem.
1: Co to sdružení Mercosur ve skutečnosti je? Mercosur je zkratka španělského označení Mercado Común del Sur, což znamená společný jihoamerický trh. Dalo by se říci, že Mercosur je něco jako latinskoamerický protějšek jednotného evropského trhu. Stejně jako Evropská unie je i Mercosur společenstvím členských států. Původní seskupení založili v březnu 1991 Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. V červenci 2012 se připojila Venezuela, ale od prosince 2016 je její členství z politických důvodů pozastaveno. Nejmladším členem Mercosuru je Bolívie, která se přidala v červenci 2024. Členské země Mercosuru tvoří politický a hospodářský blok. Jeho účelem je usnadňovat politické a hospodářské výměny s ostatními zeměmi celého světa a upevňovat kulturní, politické a obchodní vazby mezi jejími členy. Občané Mercosuru mohou svobodně studovat, pracovat, cestovat a žít v kterékoliv z ostatních členských zemí.
2: Nyní se podívejme zblízka na vztahy mezi Evropskou unií a Mercosurem. Obě uskupení jsou dlouhodobě důležitými obchodními a investičními partnery. Například v roce 2023 vyvezla Unie do zemí Mercosuru zboží v hodnotě 56 miliard eur, konkrétně stroje, zařízení, chemikálie, léčiva a dopravní zařízení. K vyváženým artiklům patří pochopitelně i služby. Můžeme zmínit třeba telekomunikace, námořní dopravu či poštovní a kurýrní služby. V roce 2022 činil jejich objem 28 miliard eur. Z Česka míří do zemí Mercosuru mimo jiné letecké součástky a IT služby. Z Evropské unie vyváží do této oblasti více než 30 tisíc malých a středních podniků a celkově je Unie pro Mercosur největším zahraničním investorem. V roce 2021 měla EU v tomto regionu investice v celkové výši 340 miliard eur. Obchodní výměna je samozřejmě oboustranná a také země Mercosuru vyváží řadu produktů do Unie. Do Evropy proudí zejména minerální produkty, potraviny, nápoje, tabák a rostlinné produkty. Jediná oblast, do níž Mercosur vyváží více zboží než do EU, je Čína.
1: Evropská unie se dlouhodobě snaží o to, aby hospodářská výměna přes Atlantik fungovala hladce, a proto postupně uzavřela obchodní dohody téměř se všemi zeměmi Latinské Ameriky. Mercosur byl po dlouhou dobu jediným velkým obchodním partnerem v regionu, s nímž psané smlouvy nedosáhla. Proto je uzavření dohody o volném obchodu s Mercosurem tak důležité. Pro širokou škálu produktů by přestala platit cla a vzájemné obchodování by nebylo tolik zatížené byrokracií. Zjednodušilo by se a zlevnilo. Jednání o dohodě začala již v roce 1991 a v zásadě byla dokončena v roce 2019. Kvůli vnitřním neshodám v EU však dohoda dosud nevstoupila v platnost. V roce 2023 byla jednání obnovena a jelikož někteří kritici vyjádřili obavy ohledně ochrany životního prostředí v zemích Mercosuru, stal se součástí podmínek dohody závazek Mercosuru přistoupit k Pařížské dohodě a bojovat proti odlesňování. Jednání mezi EU a čtyřmi zakládajícími členy Mercosuru skončila v prosinci 2024. Prezidenti Argentiny, Brazílie, Paraguaje a Uruguaje se pak na summitu Mercosur v Montevideu setkali s předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou, která vzájemná jednání shrnula těmito slovy.
3: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Tato dohoda není pouze hospodářskou příležitostí. Je to politická nutnost. Jsme partneři a smýšlíme podobně. Máme společné kořeny. Naše historie a kultura jsou provázané. Na obou stranách věříme, že otevřenost a spolupráce jsou skutečnými hnacími silami pokroku a prosperity. Jsem si vědoma toho, že vane silný vítr, který žene svět opačným směrem k izolaci a fragmentaci. Ale tato dohoda jasně proklamuje náš postoj. Na globální scéně stojíme společně jako partneři.
3: On a global stage as partners.
2: Jak poznamenala předsedkyně Evropské komise, ne každý je s partnerstvím mezi Unií a Mercosurem spokojen. EU panuje široký nesouhlas s obchodní dohodou, například ze strany zemědělců. Tvrdí, že nejsou schopni vyrábět a prodávat své produkty za stejné ceny jako země Mercosuru. V roce 2024 dosáhly protesty zemědělců vrcholu v zemích jako je Belgie, Francie a Německo. Počátkem roku 2025 protestovali na československých hranicích i zemědělci z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Dohoda stále vyvolává obavy i z odlesňování a ničení amazonských pralesů. Kritici se domnívají, že rozsáhlejší obchod se zeměmi bloku Mercosur zintenzivní negativní dopady na životní prostředí. Znepokojení způsobují i normy bezpečnosti potravin v zemích Mercosuru. Podle Evropské komise jsou však tyto obavy neopodstatněné. Poukazuje na to, že závazky k ochraně životního prostředí jsou v obchodní dohodě nyní zahrnuty. Také tvrdí, že právě v oblasti bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat či ochrany pracovních práv dohoda zajišťuje spolupráci. Stanoví též kvóty a omezení pro dovoz citlivých zemědělských produktů, jako je drůbež, hovězí maso a cukr. To znamená, že tyto produkty nebude možné dovážet ve velkém množství. Navíc se plánují kontroly dovážených potravinářských výrobků, aby vše probíhalo v souladu s evropskými pravidly.
1: Postoj Evropské komise je jasný, ale parlament se k dohodě nevyjadřuje jednotně. Někteří europoslanci chtějí posunout partnerství mezi Unií a jihoamerickým blokem na ještě vyšší úroveň, zatímco jiní jsou jasně proti dohodě. Staví se na stranu evropských zemědělců, kteří se obávají, že cenám zboží z Mercosuru nebudou schopni konkurovat. Podle Gabriela Mata, hlavního vyjednavače parlamentu pro dohodu o volném obchodu, však problém spočívá jinde.
0: Pokud odmítneme dohodu ratifikovat, problémy zemědělského odvětví se nevyřeší a navíc vyšleme signál, že Evropa nechce být lídrem, ale spíše dovolí, aby z nabízených příležitostí těžili ostatní.
4: Aprovechen nuestras oportunidades.
2: Aby dohoda mezi EU a Mercosurem mohla být uzavřena a aby vstoupila v platnost, musí ji schválit jak Evropský parlament, tak členské státy Unie. To, zda jsou Unie a Mercosur připraveni ve svých vztazích otevřít novou kapitolu, vytvořit nové příležitosti pro oba regiony a překonat výzvy, kterým čelí již dlouhou dobu, se teprve uvidí. Jedno je ale jisté. Partnerství mezi Unií a Mercosurem je křehké téma. A je třeba k němu přistupovat velmi citlivě. Otázka, jak dlouho bude trvat, než se dosáhne dohody o všech aspektech partnerství, tuhle chvíli zůstává nezodpovězená.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
5: Na początku października 2024 roku Parlament Europejski opublikował wyniki pierwszego badania Eurobarometru po wyborach europejskich. Wynika z niego, że Europejczyków martwią wysokie koszty życia i sytuacje gospodarcze. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o wynikach badania opinii publicznej po wyborach europejskich w 2024 roku. które zlecił Parlament Europejski. Inflacja, wyższe koszty życia i sytuacja gospodarcza. Oto sprawy, z powodu których w ostatnich wyborach europejskich zagłosowało ponad 40% Europejczyków. Sytuacja międzynarodowa skłoniła do udziału w wyborach 30% osób. Tyle samo wyborców poszło do urn, by chronić demokrację i praworządność. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazły się kwestie środowiskowe, zmiana klimatu oraz unijna polityka bezpieczeństwa i obrony. 2/3 respondentów cieszy się z tego, że ich kraj należy do Unii i widzi przyszłość wspólnoty w jasnych barwach. Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że ich kraj korzysta na członkostwie, od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie 70%. Obywatele uważają, że członkostwo w Unii jest korzystne dla ich kraju przede wszystkim z 4 powodów. Po pierwsze, Europejczycy są zadowoleni z większej współpracy między krajami Unii. Po drugie, uważają, że Unia pomaga utrzymać spokój i zwiększa bezpieczeństwo. Po trzecie, respondenci sądzą, że Unia pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Po czwarte, że dzięki niej mają więcej możliwości zawodowych. Europejczycy nadal mocno wierzą w europejską demokrację parlamentarną. 42% respondentów pozytywnie postrzega Parlament Europejski. Jest to najwyższy wynik w historii. Ponadto, według badania, udział w wyborach europejskich stał się dla wielu obywateli nawykiem demokratycznym. Połowa respondentów stwierdziła, że wzięła udział w wyborach, bo robi to zawsze. Z kolei 40% uważa, że jest to ich obywatelski obowiązek. Badanie przeprowadził ośrodek badawczy Verian w czerwcu i lipcu 2024 roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
6: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite croissant za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Europom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21. državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako europodručje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o 4 kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. 3 godine kasnije, 1. siječnja 2002. u opticaj su puštene novčanice i kovanice eura koje su zamijenile nacionalne valute u 12 zemalja. S više od 15 milijardi novčanica i 52 milijarde kovanica eura, bila je to jedna od najvećih zamjena valuta u povijesti. Europodručje danas čini 21 država članica koje su uvele euro kao službenu valutu. 5 država članica još ga nije uvelo, iako su se sve pravno obvezale da će to učiniti nakon što ispune potrebne uvjete. Riječ je o Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Danska je iznimka zahvaljujući posebnom sporazumu o izuzeću koji je sklopljen 1992. Zajednička valuta znači zajedničke odgovornosti. Budući da države članice koriste istu valutu, moraju pažljivo koordinirati svoje gospodarske politike kako bi osigurale stabilnost valute i maksimalno iskoristile njezine prednosti. Koordinacija se odvija u okviru euroskupine koju čine ministri financija iz zemalja europodručja. Na sastancima skupine redovito se raspravlja o gospodarskim izazovima, planovima rasta i proračunskim politikama. Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u dvijema ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajamčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom europodručju. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije. I to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivat će raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.

0: Planeta Země je krásná, ale křehká. Rostoucí teploty, extrémní počasí a mizející ekosystémy jsou důkazem toho, že změna klimatu už není jen vzdálená hrozba. Klima se reálně mění a pro nás je to jedna z největších výzev, kterým jsme kdy čelili. Proto země po celém světě podepsaly Pařížskou dohodu, která jim má pomoci účinněji proti změně klimatu bojovat, zavazuje je omezit globální oteplování a usiluje o sjednocení jejich klimatických opatření.
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se budeme věnovat Pařížské dohodě a řekneme si, co znamená, jak na jejím základě jedná Evropská unie a jak se zbytku světa daří držet krok.
0: Pařížská dohoda je právně závazná mezinárodní smlouva, která byla přijata v roce 2015 na konferenci OSN o změně klimatu. Jejím hlavním cílem je udržet nárůst globální teploty oproti hodnotám před průmyslovou revolucí výrazně pod hranicí 2 stupňů Celsia a v ideálním případě nepřekročit hodnotu 1,5 stupně Celsia. Se společným záměrem snížit emise skleníkových plynů se v rámci dohody spojují téměř všechny země světa. Každá země má své vlastní cíle, takzvané vnitrostátně stanovené příspěvky, které se od roku 2015 každých 5 let aktualizují. Součástí dohody jsou mechanismy pro transparentnost, podávání zpráv a financování opatření v oblasti klimatu. Od vyspělých zemí se navíc očekává, že budou s adaptací na klimatické změny a s kroky pro jejich zmírňování pomáhat těm rozvojovým.
1: Evropská unie Pařížskou dohodu ratifikovala v roce 2016 a učinila ji ústředním bodem své klimatické politiky. Aby byly splněny unijní závazky, zahájila Evropská komise v roce 2019 zelenou dohodu pro Evropu. Jedná se o rozsáhlý plán, který má proměnit, jak se v Evropě žije, cestuje, jak se pěstují potraviny a jak se podniká. Soustředí se na politiky v oblasti energetiky, mobility, zemědělství a biologické rozmanitosti, které jsou všechny koncipovány tak, aby unijní hospodářství bylo udržitelné. V roce 2020 si Unie stanovila ambiciózní cíle a zavázala se do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55% oproti hodnotám z roku 1990. Konečným záměrem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu jsou od roku 2021 právně závazné. Tehdy byl přijat Evropský právní rámec pro klima, který zahrnuje i nástroje pro měření pokroku a odpovídající úpravu opatření. Tento právní předpis přetváří hospodářský model Unie tak, aby odpovídal cílům Pařížské dohody, a to od čisté energie až po oběhové hospodářství.
0: Evropský parlament má při utváření opatření v oblasti klimatu významnou roli. Právě parlament usiloval o to, aby byl cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050 právně závazný a europoslanci stále projednávají právní předpisy, které zajistí, aby Unie své závazky plnila. Parlament také inicioval program spravedlivé transformace, aby podpořil pracovníky a regiony nejvíce postižené odklonem od fosilních paliv. V neposlední řadě se soustavně zasazuje o globální klimatickou spravedlnost. Zajišťuje, aby Evropa spravedlivým dílem přispívala k mezinárodnímu financování opatření v oblasti klimatu, a to zejména v rozvojových zemích.
1: Abychom porozuměli změně klimatu, je důležité vědět, kde se produkuje nejvíc emisí. Čína sice usiluje o uhlíkovou neutralitu do roku 2060, ale zůstává na špičce seznamu a je odpovědná za téměř třetinu celosvětových emisí. Ty jsou z velké části způsobené spalováním uhlí a rychlým růstem průmyslu. Na druhém místě jsou Spojené státy, které mají vysoké emise z dopravy, energetiky a průmyslu. Na třetí příčce je podle údajů z roku 2023 Indie a Evropská unie se umístila hned za ní. Ačkoliv Unie v posledních letech emise soustavně snižuje, je jako čtvrtý největší producent zodpovědná za přibližně 6% světových emisí. Mnoho rozvojových zemí má ambiciózní cíle, ale k jejich splnění potřebují finanční a technologickou podporu. Některé další země své klimatické plány neaktualizovaly, což vzbuzuje obavy, že se nám omezení nárůstu pod 1,5 stupně nepodaří udržet. Je zřejmé, že pokud se nezapojí všichni, není reálné dosáhnout takových výsledků, jaké předpokládá Pařížská dohoda. Riziko tohoto scénáře ještě stouplo v lednu 2025, když prezident Trump krátce po své druhé inauguraci již podruhé podepsal odstoupení Spojených států od dohody.
0: Pařížská dohoda nám poskytuje rámec, ale záleží na každé zemi a na každém z nás, jestli se nám ho podaří zrealizovat. Evropská unie a zejména Evropský parlament budou i nadále prosazovat spravedlivé a rázné kroky v oblasti klimatu. Klimatická krize totiž nezná hranice a ani my bychom se tedy neměli držet zpátky.
1: Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

0: 1. maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav, 3 nekdanje sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Ciper in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev z 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov: estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se je leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Das Europäische Parlament ist mehr als nur seine Abgeordneten. Dahinter stehen Tausende von Menschen, die Tag für Tag daran arbeiten, die EU für ihre Bürgerinnen und Bürger noch zugänglicher und transparenter zu machen und ihre Funktionsweise weiter zu verbessern. Wenn so viele Menschen zusammenarbeiten, kann es allerdings schnell unübersichtlich werden. Verwaltungsorgane wie das Präsidium sind deshalb unverzichtbar. Das Präsidium ist neben der Konferenz der Präsidenten eines der beiden Leitungsgremien des Parlaments. Es besteht aus dem Parlamentspräsidenten oder der Parlamentspräsidentin, den 14 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten und den 5 Quästorinnen und Quästoren. Sie alle werden von den Abgeordneten für 2,5 Jahre gewählt, wobei sie nach Ablauf dieser Zeit wiedergewählt werden können. Bei den Beratungen im Präsidium kann es mitunter zur Stimmengleichheit kommen. Ist das der Fall, dann hat der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin das letzte Wort. Die Quästorinnen und Quästoren wiederum haben eine beratende Funktion. Das bedeutet, sie beraten das Präsidium, nehmen aber nicht an den Abstimmungen teil. Das Präsidium kümmert sich um viele verschiedene Angelegenheiten in den Bereichen Verwaltung und Finanzen. Es ist sozusagen für alles verantwortlich, was die interne Arbeitsweise des Parlaments betrifft. Es plant den Haushalt des Parlaments und entscheidet über alle administrativen, personellen und organisatorischen Fragen. In seinen Aufgabenbereich fallen zum Beispiel auch die Gebäudepolitik des Parlaments und die Vergütung der Beamtenschaft bzw. andere damit verbundene Kosten. Auch entwirft es die Leitlinien des Parlaments, also etwa auch die Regeln für Telearbeit. Das Präsidium macht aber noch viel mehr. Es bearbeitet zum Beispiel Anträge, die die Durchführung der Plenartagungen betreffen. Es kann Ausschuss- und Delegationssitzungen außerhalb der üblichen Arbeitsorte genehmigen und es bereitet auch den Haushaltsvoranschlag des Parlaments vor. Darüber hinaus entscheidet das Präsidium über die Höhe der Fördergelder für die Parteien, die im Europäischen Parlament vertreten sind, und über die Redezeit, die ihnen in den Plenarsitzungen eingeräumt wird. Aber das ist noch nicht alles. Das Präsidium ernennt auch den Generalsekretär bzw. die Generalsekretärin, also die Person, die für die Leitung der Verwaltungsdienste des Parlaments verantwortlich ist. Und es entscheidet über die Zusammensetzung und die Organisation des Generalsekretariats. Hohe Beamtinnen und Beamte werden ebenfalls vom Präsidium ernannt. Damit es all diese Aufgaben erfüllen kann, tritt das Präsidium in der Regel 2-mal im Monat zusammen. Seine Protokolle werden in alle 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Anschließend werden sie ausgedruckt und an die Abgeordneten verteilt. Selbstverständlich hat jedes Mitglied des Parlaments die Möglichkeit, Fragen zu den Tätigkeiten des Präsidiums zu stellen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: ¿Alguna vez has recibido un mensaje sobre la retirada de alimentos que has comprado en el supermercado y te has preguntado qué hacer? ¿Sabes cómo conservar los alimentos tras una catástrofe o una emergencia? ¿Te ha pasado que has abierto el congelador y te has dado cuenta de que ha habido un corte de luz y se te ha descongelado toda la comida? ¿Te has preguntado si aún se podía comer? Todos estos ejemplos atañen a la seguridad alimentaria, cuyo objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud y la vida humanas. Esta abarca varios aspectos, como la higiene, el etiquetado, el envasado y la trazabilidad de los alimentos. Cada año, 600 millones de personas enferman en el mundo a causa de 200 tipos diferentes de enfermedades que pueden transmitirse a través de los alimentos. La Unión Europea intenta prevenir estas afecciones con algunas de las normas de seguridad alimentaria más estrictas del mundo. En este podcast descubriremos cómo ver a la Unión por la seguridad de nuestros alimentos. La seguridad alimentaria es una disciplina de base científica que impide que los alimentos contengan sustancias que puedan dañar nuestra salud. Engloba todas las prácticas que preservan la calidad de los alimentos para evitar que sean contaminados o provoquen enfermedades, por ejemplo, debido a accidentes, controles inadecuados, fraude alimentario o fenómenos naturales. Una de cada 10 personas se enferma cada año en todo el mundo a causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los jóvenes y las personas con menos recursos son los más afectados. Gracias a las políticas integrales, la Unión vela por que dispongamos de alimentos seguros y nutritivos, de normas estrictas de salud animal y protección fitosanitaria, y de información clara sobre el origen y los ingredientes en las etiquetas. Con ello, se pretende proteger la salud humana y los intereses de los consumidores. Las políticas europeas de seguridad alimentaria evolucionaron ante la necesidad de un mercado unificado y en respuesta a crisis de salud pública. El objetivo de la Comunidad Económica Europea, creada en 1957, era armonizar la legislación alimentaria para facilitar el comercio y garantizar una competencia leal. En los años 80 y 90 se hicieron patentes graves deficiencias normativas, a raíz de crisis como la contaminación por dioxinas y la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de las vacas locas. Esta situación puso de relieve la necesidad de medidas centralizadas y estrictas en materia de seguridad alimentaria. Ante esta realidad, la Unión creó en 2002 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y aprobó el Reglamento sobre la Legislación Alimentaria General. El propósito de estos esfuerzos era proteger la salud de los consumidores y mantener la confianza ciudadana en la cadena de suministro alimentario. En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó su estrategia de la granja a la mesa, un marco político clave para el Pacto Verde Europeo. Dicha estrategia persigue acelerar nuestra transición hacia un sistema alimentario sostenible, con un impacto medioambiental neutro o positivo. Entre sus medidas más importantes figuran la reducción del uso de plaguicidas, fertilizantes y antibióticos químicos, el fomento de la agricultura ecológica y la garantía de la trazabilidad y transparencia de los alimentos. De este modo, aspira a hacer frente al cambio climático, proteger la biodiversidad y mejorar la salud pública. La estrategia también se propone luchar contra el fraude alimentario y hacer que los sistemas alimentarios sean más resilientes ante situaciones críticas como pandemias y crisis climáticas. El sistema de normas de la Unión, que abarca toda la cadena alimentaria, es esencial para esta estrategia, pues comporta estrictas normativas y controles en todas las fases. Entre sus componentes clave, cabe citar los reglamentos sobre higiene alimentaria, las normas de salud y bienestar de los animales, los controles fitosanitarios y los requisitos de etiquetado de los alimentos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, creada en 2002, ejerce el liderazgo científico de la política de seguridad alimentaria de la Unión. Su función principal es proporcionar asesoramiento científico independiente y evaluaciones de riesgos en materias de seguridad de alimentos y piensos. Evalúa los riesgos relacionados con la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, y publica dictámenes científicos que sirven de base a la legislación y las políticas europeas. Asimismo, colabora de cerca con las autoridades nacionales de seguridad alimentaria, fomentando un enfoque coherente de la evaluación de riesgos y la comunicación en toda la Unión. El Parlamento Europeo examina las medidas propuestas a través de sus comisiones, como la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Así, se asegura de que se ajustan a las normas de seguridad más estrictas y protegen los intereses de los consumidores. La seguridad alimentaria en la Unión exige que los responsables políticos, los científicos, los productores de alimentos y los consumidores pongan de su parte. Gracias a unas normas estrictas y al fomento de una cultura de seguridad y responsabilidad, la Unión sirve de referencia mundial y garantiza que los alimentos que llegan a nuestros platos sean seguros, nutritivos y producidos de forma sostenible. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Cena Karla Velikého pro mladé Evropany se uděluje projektům, které podporují demokracii v Evropě a prosazují spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak jinde ve světě. Oceňuje každodenní práci mladých lidí, kteří se zaměřují na posílení společného smyslu pro evropskou identitu. Cena vznikla v roce 2008. Společně ji vyhlašují Evropský parlament a nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Každý rok se na úrovni členských států i na celoevropské úrovni sejdou poroty, které vybírají projekt z každé země Unie. Vítězové z jednotlivých zemí jsou pozváni na slavnostní předávání cen v německých Cáchách, kde se vyhlašují tři nejlepší projekty. Vítězové byli letos vyhlášeni 12. května. První cenu získala aplikace ILEM z Belgie. Jedná se o vůbec první jazykovou aplikaci určenou přímo uprchlíkům a žadatelům o azyl. Aplikace jim pomáhá najít společnou řeč s místními a vyzbrojuje je potřebnými znalostmi, aby nedocházelo ke kulturním nedorozuměním. Obsahuje i užitečné fráze, příběhy sloužící k učení jazyka a hry. Nabízí i různé způsoby, jak se spojit s ostatními uživateli. Cílem projektu je propojit lidi, kteří pocházejí z různých prostředí, mají rozdílné zkušenosti i společenské postavení. Myšlenka vznikla v roce 2021 a drží se hesla Vytvořeno díky uprchlíkům pro uprchlíky. O druhé místo se podělily dva projekty. Mobilní muzeum klimatu z Litvy a Evropský zpravodaj z Nizozemska. První z nich vznikl v květnu 2022. Organizace Active Youth se sídlem v Litvě zřídila mobilní muzeum klimatu. Zakladatelé chtěli motivovat lidi k životnímu stylu šetrnému ke klimatu. Muzeum se skládá ze 4 mobilních nákladních kontejnerů. Každý z nich představuje jedno téma. V prvním z nich se řeší změna klimatu, v druhém zelená dohoda pro Evropu. Ve třetím se dovíte o udržitelném zemědělství a zdravých potravinách a v posledním získáte praktické tipy na snížení spotřeby. Výstavu lze snadno přenést do dalších zemí. Na druhé příčce se umístil také projekt Evropský zpravodaj, založený v roce 2022 v Nizozemsku. V tomto projektu se sešlo více než 140 mladých novinářů z celé Evropy s cílem vytvořit evropskou žurnalistiku. Tým korespondentů vytváří webové stránky a e-mailový zpravodaj, kde přinášejí novinky z celé Evropy. Píší pro komunitu občanů, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje za hranicemi jejich států. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Keď sa povie slovo parlament, čo konkrétne si pod tým predstavíte? Niekomu sa ako prvý vybaví Európsky parlament. Pre iných je to zas národný parlament. A napokon, niektorí ľudia si ich trochu pletú a nevedia ich s určitosťou rozlíšiť. V každom prípade si vypočujte náš podcast, ktorom si dnes bližšie vysvetlíme funkcie rôznych parlamentov v Únii. V Lisabonskej zmluve z roku 2007 sa po prvýkrát opisuje úloha národných parlamentov v Európskej únii. A je ich viac, ako by sa mohlo zdať. Národné parlamenty môžu napríklad preskúmať návrhy právnych predpisov Európskej únie, aby zistili, či sú v súlade so zásadou subsidiarity. Táto zásada vylučuje zásah únie, ak môžu danú záležitosť účinne regulovať členské štáty na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Cieľom je zostať čo najbližšie k občanom. Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzujú organizáciu a propagáciu účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci únie. Táto spolupráca má mnoho podôb. Predsedovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu sa stretávajú každý rok, aby o nej diskutovali. Orgánom zodpovedným za otázky týkajúce sa vzťahov s národnými parlamentmi je konferencia predsedov Európskeho parlamentu. Tvorí ju predsednička Európskeho parlamentu a predsedovia politických skupín. Jeden zástupca nezaradených poslancov má tiež miesto v konferencii predsedov, ale nemá hlasovacie právo. Toto však nie je jediná konferencia. Členovia výborov národných parlamentov, ktoré sa špecializujú na európske záležitosti a výborov Európskeho parlamentu, sa pravidelne stretávajú na konferencii parlamentných výborov pre záležitosti únie. Cieľom tejto konferencie je poskytnúť poslancom Európskych národných parlamentov platformu, aby diskutovali o aktuálnych európskych témach a otázkach súvisiacich s úlohou národných parlamentov v Európskej únii. Konferencia môže prijímať závery a príspevky, ktoré však nie sú pre národné parlamenty záväzné. Zasadnutia konferencie parlamentných výborov pre záležitosti únie sa konajú dvakrát ročne. Národné parlamenty a Európsky parlament sa zúčastňujú na týchto stretnutiach maximálne so 6-člennou delegáciou. Okrem toho sa na zasadnutiach môžu ako pozorovatelia zúčastňovať parlamenty kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie a iné európske národné parlamenty. Vďaka tomu na zasadnutiach nechýba ani ukrajinský parlament, najvyššia rada. V Európskom parlamente existuje aj riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi. Slúži ako informačné centrum. Európskemu parlamentu poskytuje údaje o národných parlamentoch. Okrem toho zastupuje Európsky parlament v administratívnych sieťach medziparlamentnej spolupráce. Riadi tiež vzťahy s úradníkmi, ktorí zastupujú národné parlamenty v Bruseli a udržiava úzke vzťahy s ich administratívou. Riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi navyše každoročne uverejňuje výročnú správu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Správa poskytuje prehľad všetkých činností a vývoja medziparlamentnej spolupráce s národnými parlamentmi, do ktorej sú zapojené rôzne parlamenty členských štátov a Európsky parlament. Európsky parlament napokon aktívne podporuje dve hlavné siete, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi rôznymi parlamentmi. Prvou je IPEX, medziparlamentná výmena informácií o Európskej únii. Táto sieť zahŕňa platformu na výmenu informácií a dokumentov o únii medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Druhou sieťou je Európske výskumné a dokumentačné centrum, ktoré slúži ako kanál na zasielanie žiadosti o informácie, keď sa národné parlamenty chcú dozvedieť viac o postupoch a politikách iných členských krajín EÚ. Ako ste sa teda mohli presvedčiť? Európsky parlament úzko spolupracuje s národnými parlamentmi členských štátov.

0: vrednosti 1,5 milijona evrov, prijavijo pa se lahko tudi na druge evropske programe, kot je denimo program Ustvarjalna Evropa, namenjen financiranju kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti. Naziv Evropske prestolnice kulture pa seveda pomeni več kot le finančno podporo. Mesta ga pogosto izkoristijo tudi za širjenje prepoznavnosti na mednarodni ravni, oživljanje sosesk in javnih prostorov ter privabljanje turistov. Pozitivni učinek na mesto pa traja še dolgo potem, ko se leto zaključi. Poglejmo Maribor, ki je naziv Evropske prestolnice kulture nosil leta 2012. To leto ga je obiskalo 19% več turistov kot leto prej, zabeležili pa so tudi 17% več nočitev. Obisk je bil podoben tudi leto zatem. Projekt je torej dobro vplival na lokalno gospodarstvo. Prispeval pa je tudi k kulturnemu razvoju in prepoznavnosti Maribora, njegovih partnerskih mest in vse Slovenije. Evropske prestolnice kulture nas opominjajo, kaj imamo kot Evropejci skupnega, obenem pa poudarjajo edinstvene značilnosti vsakega mesta. Ta zamisel presega lokalne okvire in pritegne ljudi iz Evrope in od drugod. Mesta lahko k sodelovanju povabijo tudi sosednje regije, nosilec projekta pa je vedno posamezno mesto, ki pripravi program. Eden najlepših primerov sodelovanja je Evropska prestolnica kulture leta 2025, Nova Gorica. Mesto se je tesno povezalo s sosednjo Gorico, tako sta si naslov Evropske prestolnice kulture prvič v zgodovini delili dve mesti, ki sta zbližali prebivalce na obeh straneh meje. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v skupnem projektu dejal: Nova Gorica je bila skupaj z nemškim mestom Chemnitz izbrana za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Povezala se je z italijansko Gorico in mesti sta sprejeli izziv. Obiskovalcem sta ponudili čezmejno kulturno izkušnjo. Kultura pregovorno ne pozna meja. Obenem pa je tudi izraz skupnosti, ki je odprta za novo znanje, skupno raziskovanje in medsebojno bogatenje. Naziv Evropske prestolnice kulture je torej zaradi pozitivnega kulturnega, družbenega in gospodarskega vpliva edinstvena priložnost za mesto in njegove prebivalce. Več o tem, kako Evropska unija podpira kulturo v vašem mestu ali vaši popotniški destinaciji, je na voljo na naših spletnih straneh. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Schengen. Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai ilmarajan. Rajatarkastuksen läpi on siis kuljettava vain, jos ylittää ulkorajan, eli Schengenin jäsenmaan ja kolmannen maan välisen rajan, esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välillä. Schengen-alueeseen on viime aikoina liittynyt useita uusia jäseniä. Muun muassa Kroatia liittyy siihen 1. tammikuuta 2023. EU-maat myös hyväksyivät vuoden 2023 lopussa yksimielisesti, että rajatarkastuksista luovutaan Bulgarian ja Romanian kanssa 31. maaliskuuta 2024 alkaen EU:n sisäisillä ilma- ja merirajoilla. Maarajoilla tarkastuksista luovutaan kuitenkin vasta joskus myöhemmin. Tämä kaikki tarkoittaa, että vain kaksi EU:n jäsenmaata ei kuulu Schengen-alueeseen. Nämä maat ovat Irlanti ja Kypros. Kyproksella on käynnissä prosessi, jossa arvioidaan, täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit liittyäkseen rajattomaan alueeseen.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
2: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Irlanti ei ole oikeudellisesti velvollinen liittymään Schengen-alueeseen, mutta se voi pyytää sitä milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti riippumatta siitä, ovatko he Schengen-alueen maan kansalaisia vai eivät. Jos EU-kansalainen siis menee Schengen-alueen EU-maasta sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengeniin, rajalla tarkistetaan ainoastaan hänen henkilöllisyytensä. Schengen-maat ovat yhdenmukaistaneet kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien ehdot ja menettelyt. Viisumin haltija voi liikkua vapaasti Schengen-alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden aikana. Kaikkien kolmansien maiden kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea Schengen-viisumia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Australian kansalaiset on vapautettu tästä velvollisuudesta.
3: Schengen.
4: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
1: Schengen-alueella ei aiota luopua kaikesta matkustamiseen liittyvästä valvonnasta ehdoitta. Tässä kohtaa on tärkeää pitää mielessä raja- ja turvatarkastusten välinen ero. Jälkimmäisiä tehdään turvallisuussyistä esimerkiksi lentoasemilla. Ne koskevat myös Schengen-alueella matkustavia. Matkustajaa voidaan myös vaatia esittämään henkilöllisyytensä todistava asiakirja, jotta hän voisi osoittaa, että hän on matkalipun laillinen omistaja. On myös syytä mainita, että Schengen-maa voi poikkeustapauksissa ottaa rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön, jos se on todennut, että sen yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tätä mahdollisuutta on sovellettu käytännössä muutaman kerran. Esimerkiksi Ranska palautti rajatarkastukset terrorismiuhan vuoksi.
3: Schengen.
4: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
1: Schengen-alueella ei siis vain helpoteta matkustamista, vaan myös säilytetään koko alueen turvallisuus. Schengenin tietojärjestelmä on tietokanta, johon poliisi ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat syöttää tietoja, ja josta he voivat tarkistaa tietoja muun muassa kadonneista tai etsintäkuulutetuista henkilöistä. Tietojärjestelmä on siis eri maiden lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Se auttaa ylläpitämään turvallistason korkealla, erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. Schengen-alue sai alkunsa vuonna 1985, jolloin 5 EU:n jäsenvaltiota päätti poistaa sisärajatarkastukset. Aloite syntyi toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin edistettiin Euroopan yhdentymistä. Tavoitteena oli rakentaa keskinäistä luottamusta poistamalla rajat. Alueen nimi tulee Luxemburgissa sijaitsevasta Schengenin kunnasta, jossa perustajamaat allekirjoittivat alkuperäisen sopimuksen. Schengenin säännöstö on Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten muodostama kokonaisuus. Siitä tuli erottamaton osa EU:n lainsäädäntöä noin 25 vuotta sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 40 vuotta. Nykyään Schengen-alueella voi matkustaa vapaasti yli 400 miljoonaa kansalaista. Schengen ei ainoastaan helpota ihmisten liikkumista, olipa kyse sitten liikematkoista tai lomista, vaan se myös edistää Euroopan taloutta ja parantaa päivittäisen elämän laatua. Siksi se on yksi Euroopan yhdentymishankkeen suurimmista saavutuksista.
6: Čo viete o predsedničke Európskeho parlamentu? Pravdepodobne vám jej meno niečo hovorí a viete, že v rámci Európskej únie ide o veľmi dôležitú funkciu. Poďme o nej ale zistiť niečo viac. Prvým krokom každého predsedu alebo predsedničky je vyhrať voľby. Voľby do Európskeho parlamentu sa síce konajú každých 5 rokov, no Európsky parlament volí svojho predsedu raz za 2,5 roka. Nie vždy to ale prebiehalo takto. Do roku 1979 sa predsedovia parlamentu volili každý rok alebo každé 2 roky. Od tohto roku sa však prvé voľby predsedu v každom volebnom období konajú zvyčajne v júli, počas prvej plenárnej schôdze po európskych voľbách. Druhé voľby predsedu sa konajú o 2,5 roka neskôr, v polovici volebného obdobia. Najnovší príklad pochádza do 16. júla 2024, keď parlament opätovne zvolil Robertu Metzolovú na nové funkčné obdobie, ktoré potrvá do januára 2027.
7: This will remain the house of every person in Europe.
6: Tento parlament naďalej zostane parlamentom všetkých ľudí v Európe. Spoločne sa musíme zasadzovať za politiku nádeje, za sen, ktorým je Európa, za sľub našich predkov, ktorý zostáva nesplnený. Aj dnes, o 2,5 roka neskôr, si želám, aby ľudia znovu našli presvedčenie a nadšenie pre náš projekt. Presvedčenie, že náš spoločný priestor dokážeme urobiť bezpečnejším, spravodlivejším a rovnocennejším. Presvedčenie, že spolu sme silnejší a lepší. Presvedčenie, že naša Európa je Európou pre všetkých.
7: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
6: Ako sa však stať predsedom alebo predsedničkou Európskeho parlamentu? Kandidátov vyberá jedna z 8 politických skupín parlamentu alebo skupina najmenej 36 poslancov. Za predsedu či predsedničku je zvolený ten alebo tá, ktorý v tajnom hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Niekedy to môže trvať aj niekoľko kôl. Ak ani po troch kolách nikto nezvíťazí, v záverečnom hlasovaní sa bude vyberať medzi dvoma poslancami, ktorí v treťom kole získali najviac hlasov. Predseda je zvolený absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov, nie absolútnou väčšinou poslancov. To znamená, že zdržanie sa hlasovania a neplatné alebo prázdne hlasovacie lístky sa do celkového počtu hlasov nepočítajú. Roberta Meculová bola opätovne zvolená v prvom kole, konkrétne 562 hlasmi z celkového počtu 699 hlasov spomedzi 720 poslancov. Po zvolení je jednou z jej najdôležitejších úloh predsedať plenárnym schôdzam. Predsednička teda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania. Rozhoduje aj o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o otázkach adresovaných Rade EÚ a Európskej komisii a o súlade parlamentných správ s rokovacím poriadkom parlamentu. Udržiava v pláne poriadok, udeľuje slovo, vyhlasuje diskusie za ukončené, predkladá otázky na hlasovanie a oznamuje jeho výsledky. Je zodpovedná aj za uplatňovanie vnútorného poriadku inštitúcie. V tejto funkcii riadi všetky činnosti parlamentu a zastupuje ho v právnych záležitostiach. Predsedá tiež konferencii predsedov politických skupín a predsedníctvu Európskeho parlamentu, ktoré tvoria 14 podpredsedovia. Ak tieto pojmy nepoznáte, venujú sa im ďalšie podcasty tejto série, ktorá dešifruje európsky žargón. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou jej práce je jej úloha zástupkyne Európskeho parlamentu v medzinárodných vzťahoch, ako aj s inými európskymi inštitúciami. V tejto súvislosti sa od nej pravidelne vyžaduje, aby podnikala oficiálne návštevy po celom svete. Tým sa však jej úloha nekončí. Predsednička tiež predstupuje pred Európsku radu pred každým jej zasadnutím. Vyjadruje tak stanovisko Európskeho parlamentu k otázkam, ktoré sú na programe rokovania a diskutuje s hlavami štátov alebo predsedami vlád. Predsednička tiež svojim podpisom schvaľuje rozpočet Európskej únie po hlasovaní Európskeho parlamentu. V rámci spolurozhodovacieho postupu s radou ministrov môže predsedať zmierovaciemu výboru parlamentu a rady. Predsednička parlamentu okrem toho podpisuje spolu s predsedom rady všetky legislatívne akty prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu. Predsednička napokon prijíma aj žiadosti o patronát. Patronát je spôsob, akým sa parlament môže prihlásiť k nejakej myšlienke tým, že jej poskytne morálnu podporu. Každoročne sa udeľuje obmedzenému počtu podujatí a za určitých podmienok. Ako sami vidíte, ide o kľúčovú pozíciu v rámci Európskej únie, ktorú sprevádza veľká zodpovednosť. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
8: Este suficient să auzim cuvintele mutilare genitală a femeilor ca să ne înghețe sângele în vene. Dar această practică barbară nu este doar o plăsmuire de coșmar. Este mult mai răspândită decât ați crede. Deși numărul exact de fete și femei care au suferit mutilări genitale în întreaga lume rămâne necunoscut, UNICEF estimează că cel puțin 200 de milioane de fete și femei au fost mutilate în 31 de țări pentru care există date. Mai mult, aproximativ 4 milioane de fete riscă să fie supuse acestei proceduri în fiecare an. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În episodul de astăzi vorbim despre mutilarea genitală a femeilor, o practică barbară căreia Parlamentul European vrea să-i pună capăt. Ce este mutilarea genitală a femeilor? Ea include toate procedurile care alterează sau cauzează intenționat leziuni organelor genitale feminine din motive altele decât cele medicale. autorii mutilării s-ar putea să o justifice prin rațiuni culturale, religioase sau sociale. Victimele sunt de obicei fete tinere, de la bebelușe până la adolescente de 15 ani. Deloc surprinzător, aceste mutilări pot avea efecte grave, imediate și de lungă durată asupra sănătății și stării generale a victimelor. De altfel, practica nu prezintă niciun beneficiu pentru sănătate. Mutilarea este practicată cel mai des în Africa, dar se întâlnește și în țări din Orientul Mijlociu și Asia. Relatările despre această practică dăunătoare sunt însă mai apropiate geografic de noi decât ați crede, întrucât au fost identificate victime sau potențiale victime în cel puțin 16 țări din Uniunea Europeană. Din păcate, Uniunea nu are statistici oficiale privind numărul cazurilor de mutilare genitală a femeilor din Europa. Iată însă ce știm până acum. Milioane de femei continuă să fie expuse riscului. Deși în ultimii 30 de ani numărul mutilărilor a scăzut, nu toate țările au progresat, iar ritmul scăderii nu a fost același peste tot. Organizația Națiunilor Unite a recunoscut mutilarea genitală a femeilor drept o practică dăunătoare ce trebuie eliminată complet până în 2030. În acest scop, ea a desemnat data de 6 februarie drept Ziua Internațională a Toleranței Zero față de mutilarea genitală a femeilor, o zi în care se depun eforturi pentru a atrage atenția asupra acestei practici dăunătoare. Organizația Națiunilor Unite nu este însă singură în această luptă. I se alătură și Consiliul Europei, care a adoptat în 2017 Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Este primul tratat care a recunoscut existența mutilării genitale a femeilor în Europa. El stabilește o serie de obligații specifice pentru prevenirea și combaterea practicii și pentru susținerea victimelor. Convenția a intrat în vigoare la 1 octombrie 2023. Vom analiza acum legislația, realizările în materie de politici și planurile Uniunii Europene. Politica Uniunii privind mutilarea genitală a femeilor nu lasă loc de îndoieli asupra naturii sale. Este o formă de abuz asupra copiilor și de violență bazată pe gen, două probleme pe care Uniunea este hotărâtă să le elimine. Ba mai mult, practica încalcă o listă întreagă de drepturi ale omului, inclusiv dreptul la sănătate, dreptul de a nu fi supus torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante și chiar dreptul la viață atunci când cauzează decesul. Aceste drepturi elementare ale omului sunt consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Dacă luăm în calcul și migrația, acest obicei dăunător devine și mai greu de monitorizat. În jur de 20.000 de femei și fete din țările care îl practică solicită în fiecare an azil în țările Uniunii. Se estimează că aproximativ 1.000 din aceste cereri au legătură directă cu mutilarea genitală a femeilor, iar numărul lor crește constant din 2008 încoace. Din grijă față de situația victimelor, directiva privind condițiile de primire a solicitanților de azil le consideră printre categoriile cele mai vulnerabile. Fără discuție, este important să protejăm potențialele victime. Dar cum rămâne cu femeile care au suferit deja consecințele mutilării genitale? Deși Uniunea nu are instrumente cu caracter juridic obligatoriu pentru a proteja femeile împotriva violenței, există instrumente aplicabile în mai multe domenii. De pildă, directiva privind drepturile victimelor impune obligația legală de a oferi servicii de asistență victimelor actelor de violență, inclusiv mutilarea genitală. Scopul este încurajarea unor schimbări culturale de durată în comunități, singurul mod de a elimina definitiv această practică. Deși Uniunea include acțiuni împotriva mutilării genitale a femeilor în toate domeniile cheie de politică, multe dintre măsurile urgente necesare pentru a-i pune capăt sunt responsabilitatea individuală a țărilor membre. Este cazul în special pentru urmărirea penală a autorilor acestei practici dăunătoare. În prezent, ea constituie o infracțiune pasibilă de urmărire penală în toate țările Uniunii, fie ca act infracțional specific, fie ca act de vătămare corporală. Însă, dată fiind natura acestei practici, foarte puține astfel de cazuri ajung de fapt în fața instanțelor. Parlamentul European insistă încă din 2001 ca autorii să fie urmăriți penal și s-au făcut progrese. Susținerea țărilor membre în urmărirea penală și condamnarea autorilor este acum prioritară pentru Uniune. Rolul Parlamentului în a atrage atenția asupra practicii, inclusiv prin eforturile Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, au fost esențiale pentru a plasa mutilarea genitală a femeilor în topul agendei internaționale. Pentru a atinge obiectivul de a elimina această practică până în 2030, este necesară o abordare triplă, constând în prevenire, protecție și condamnare. Ne așteaptă un drum lung, însă mesajul, cel puțin, este clar. Toleranță zero pentru mutilarea genitală a femeilor. Acest program vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
9: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
10: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har to danske byer haft titlen, København i 1996 og Aarhus i 2017.